0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. srpna. Milí posluchači, svatý otec ve své katechezi při generální audienci se zabýval významem liturgického roku, jemuž je věnována 5. kapitola koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium. Jeho základem a jádrem je slavení neděle, tedy Dne Páně. Ve svých pozdravech po katechezi vyjádřil soustrast zasaženým nedávným zemětřesením v Kolumbii a vzpomenul na Maximiliána Kolbeho. V další části pořadu vám přinášíme několik aktuálních zpráv i obsah telegramu papeže Lva, v němž pozdravil mladé lidi v Ostravě, kteří se ve dnech 11. až 16. srpna účastní celostátního setkání mládeže. Přejeme požehnaný den.
1: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
0: Drazí bratři a sestry, 5. kapitola koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium je věnována liturgickému roku, tématu, jímž se dnes chceme zabývat, abychom vysvětlili jeho význam v životě každého věřícího. Nejprve je třeba připomenout, že tento způsob označení cyklu křesťanských svátků jako liturgický rok se v církevním jazyce rozšířil díky dílu božího služebníka opata Prospera Gerangera.
1: Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta.
0: Encyklice Mediator Dei papež Pius XII uvádí, že nejde o chladné a netečné znázornění událostí, které patří do minulosti, ani o pouhé připomenutí skutečností z dávných dob. Liturgický rok je spíše sám Kristus, který stále žije ve své církvi a pokračuje v cestě nekonečného milosrdenství, kterou započal v tom smrtelném životě, s cílem přivést lidské duše do spojení s jeho tajemstvími a přimět je, aby pro ně žili. Tajemství, která jsou věčně přítomná a působící. Liturgický rok je tedy třeba chápat jako neustálé oživování díla spásy, které Kristus uskutečňuje v dějinách. Procházením tohoto časového cyklu zůstává církev v kontaktu s Pánovým vykupitelským působením, takže všichni věřící jsou naplňováni jeho milostí. Setkání s Ježíšem, který za nás zemřel a vstal z mrtvých, je cílem, o který církev neustále usiluje, přičemž do středu každého okamžiku klade oslavu velikonočních událostí.
1: Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico.
0: Proto koncilní otcové považují právě neděli, prvotní sváteční den, za základ a jádro liturgického roku. V různých moderních jazycích její název dosvědčuje, že se jedná o Dies Domini, Den Páně. I v těch jazycích převládl odkaz na Den Slunce, lze tušit spojitost s Kristem. On je totiž pravé slunce spravedlnosti, které osvěcuje každého člověka. Svatý Jan Pavel II. V apoštolském listu Dies Domini učí, že neděle je dnem Páně, dnem církve, dnem člověka a konečně dnem všech dnů. Jelikož je neděle paschou týdne, v níž se připomíná a zviditelňuje den, kdy Kristus vstal z mrtvých, je také dnem, který odhaluje smysl času. Vycházející ze vzkříšení protíná lidské časy, měsíce, roky, staletí jako směrová šipka, která jimi prochází a nasměrovává je k cíli, jímž je druhý příchod Krista. Neděle předznamenává den poslední, den parúzie, kdy všichni vstaneme z mrtvých.
1: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
0: K posvěcení neděle je nezbytné slavit Eucharistii. Naslouchání slovu a účast na Kristově těle sebou podle otců koncilu přinášejí convenire in unum, tedy slavnostní shromáždění věřících. V tomto shromáždění křesťanská komunita zviditelňuje své společenství s Pánem a vydává svědectví o své příslušnosti ke Kristu a své věrnosti církvi. Toto shromáždění nelze nahradit pouze virtuální přítomností, ani se nesmí omezovat na pouhé pasivní setkání. Liturgické shromáždění se totiž uskutečňuje v aktivní účasti bratří a sester, kteří jsou svoláni, aby vzdali díky Bohu, který je znovu zrodil skrze vzkříšení Krista z mrtvých k živé naději. V této souvislosti vyzývám všechny, aby se snažili zajistit co nejlepší podmínky, aby se svaté mše mohli účastnit i ti, kteří v neděli nemají možnost zanechat práci.
1: Carissimi, l'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante.
0: Drazí, liturgický rok, rytmizovaný nedělemi, má zajímavou historii, v níž se prolíná víra a zbožnost církve. Již od 2. století po Kristu se totiž k oslavě týdenních Velikonoc přidala oslava Velikonoc ročních, největšího svátku, rozprostírajícího se na nejradostnější období 50 dnů, vrcholícího letnicemi a připravovaného postním obdobím s jeho pokáními. Rozvoj vánočního cyklu, k němuž došlo později podle vzoru velikonočního cyklu, umožnil znovu prožívat tajemství vtělení Božího slova, jeho narození a jeho zjevení světu. Církev poté do jednotlivých období zařadila úctu k blahoslavené Panně Marii, nerozlučně spojené se spásným dílem svého syna, a památku mučedníků a ostatních svatých, kteří v nebi zpívají Bohu dokonalou chválu a přimlouvají se za nás.
1: L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza.
0: Liturgický rok tak v sakramentální podobě znovu předkládá pedagogiku dějin spásy a vede věřící od očekávání Mesiáše k plnosti velikonočního tajemství a k očekávání budoucí slávy. V něm církev slaví spasitelnou aktuálnost Kristova tajemství a umožňuje věřícím, aby se na něm stále hlouběji podíleli. Proto je liturgický rok inspirujícím principem a základním rámcem každé pastorační činnosti. V závěru generální audience se papež obrátil k obyvatelům Kolumbie zasaženým nedávným neštěstím.
1: Deseo expresar mi cercanía las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron.
0: Chci vyjádřit svou blízkost kolumbijským sestrám a bratrům, kteří utrpěli následky nedávného zemětřesení, jež způsobilo četné oběti a zranění i velké materiální škody. Zatímco prosím Pána o věčný pokoj zesnulých, ujišťuji o svých modlitbách za jejich rodiny a za všechny, kdo byli touto tragédií zasaženi. Vyjadřuji svou vděčnost všem, kdo pracují na záchranných pracích a pomoci postiženým. Při pozdravu polským věřícím připomněl svatý otec významná srpnová výročí i oběť svatého Maximiliána Kolbeho.
1: Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
0: Srpen je pro vás měsícem důležitých výročí. Díky přímluvě Panny Marie se 15. srpna 1920 uskutečnilo vítězství v bitvě u Varšavy, které změnilo osud Polska i Evropy. V předvečer na nebevzetí se slaví liturgická vzpomínka na svatého Maximiliána Maria Kolbeho, který obětoval svůj život za spolubězně v německém nacistickém táboře Osvětim. Nechť nás vzpomínka na tyto události vede po cestě pokoje, kterou ukazuje Panna Maria neposkvrněná. Významnou myšlenku směřoval papež také v pozdravu k portugalským mluvícím poutníkům. V němž vyzval ke skutečné účasti na Eucharistii.
1: Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a santificare la domenica partecipando alla Santa Messa.
0: Drahé sestry a bratři, povzbuzuji vás ke svěcení neděle účastí na mši svaté, a ne pouze jejím virtuálním sledováním. Eucharistie je živé setkání se vzkříšeným Pánem, který dává smysl našemu životu a uděluje nám milost potřebnou k tomu, abychom v Boží přítomnosti dokázali čelit každému dni v týdnu. Další zprávy. Papež Lev XIV. Prostřednictvím dikasteria pro charitativní službu a apoštolské almužny poslal bezodkladně dar kolumbijským diecézím ve výši 100 000 eur. Tato první schválená pomoc směřuje přímo k Národnímu sekretariátu pro sociální pastoraci Caritas Colombiana, která zajišťuje koordinaci a rozdělení podpory v nejvíce zasažených diecézích. Tiskové středisko svatého stolce dnes zveřejnilo podrobný program jednodenní pastorační cesty papeže Lva XIV., který v sobotu 22. srpna navštíví republiku San Marino a italské Rimini. Dopolední část v San Marinu zahrnuje oficiální přijetí státními představiteli v Palazzo Publico a modlitbu u relikvií patrona země v místní bazilice. Odpoledne svatý otec zavítá do Rimini na meeting za přátelství mezi národy, kde se setká s účastníky a prohlédne si festivalové výstavy. Celodenní program v regionu zakončí setkáním s nemocnými a potřebnými v katedrále a bohoslužbou pro veřejnost v městském přístavu. Ve druhém srpnovém týdnu se Ostrava stává domovem více než 3 000 mladých lidí z celé České republiky. Ti se zde ve dnech 11. až 16. srpna účastní celostátního setkání mládeže. Čeká je bohatý program, zkušenost se společenstvím církve, řada příležitostí k oživení víry, navázání nových přátelství i utvrzení starších. Pořadatelem této události je Česká biskupská konference, respektive její sekce pro mládež. Setkání bylo zahájeno večerním programem v úterý 11. srpna. V následujících dnech jsou pro mladé účastníky připraveny katecheze biskupů, sportovní i rukodělné aktivity, pestrá nabídka kulturních programů i příležitost ke stišení. Sobota 15. srpna, den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, pak v Ostravě přivítá i starší poutníky. Tento den je totiž slaven jako Den rodin, který má propojit shromážděné mladé lidi se zájemci z řad bývalých účastníků podobných setkání, rodin a široké veřejnosti. Program tohoto dne je proto přizpůsoben širšímu publiku. Celé setkání završí slavnostní bohoslužba v neděli 16. srpna. Účastníky setkání pozdravil také papež Lev XIV. Učinil tak prostřednictvím telegramu, který jeho jménem poslal kardinál státní sekretář Pietro Parolin arcibiskupu Josefu Nuzíkovi, předsedovi České biskupské konference. Text telegramu, podepsaného kardinálem Parolinem, uvádíme v oficiálním překladu. Při příležitosti celostátního setkání mládeže posílá svatý otec srdečný pozdrav všem účastníkům a povzbuzuje je, aby se s důvěrou obrátili k Pánu Ježíši, který přemohl svět. Spasitel nadále vede všechny své účastníky na jejich cestě a naplňuje jejich srdce nadějí, radostí a pokojem. Proto papež Lev XIV. Zvláště vyzývá mladé lidi, aby s nadšením přijímali živou přítomnost Krista a světlo jeho slova, aby byli svědky jeho lásky v rodině, ve společnosti a v nejrůznějších oblastech života, práce a studia. Jeho svatost v modlitbě otcovsky myslí na všechny účastníky a ze srdce jim uděluje apoštolské požehnání, které je příslibem hojných božích milostí, a přeje šťastný průběh tohoto setkání, které je příležitostí k navázání nových a upřímných přátelství v Pánu. Od mikrofonu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.